0: ákaide. Agus akara bag mar efo slúsa jogum, ar o cian lehen agus cian cúl ar hi. Hógun lána nakara sin da nór. Hepa nian dysta mahas le ma veil, agus gara nian tór, glán, isteha moksa bag. Chaima gha vi a galda nubur sin, agus gana gha hagum la dianu asin, an chiad sauru a vi ma glán daik. Cuig fontas a tartan a vi ma chasnu ar hi. Pwy a an wai ar fad sy'n am sy'n. Yn y ei sy'n dyr yma tasa di, agos chwa mae wybwyr fi halw yr eisht. An yr efi'n tomos na pwyl, dyr i yma chan co tynion amyni, agos ga gyhyn a wagar, agos loi y sir ar mwyllabu i'r ffag tomol. Ha wol yn slwysd ar an oel mor wybwyr, da gynnu ar bi'n y ei sy'n. Nyr i fi fod tor gylart i ogwyn, Yw stil weidan tawr o catia, agos hafi mora nebri o gwyn la dianw gyd i'n gyfidio ar eist. A han diwyn e fimas. Fi mora na amad i yw alar yn y dolw, agos bas a tawr o ach a himas lôn y blion o iarw. Ceg ym yn y sawr o gyrid yn syd, bint si anta te adagos o warisha, agos fwes yn ahan chynia planti gytiw agos go gaesta. Bi'n blahan a fasyn i hanaet na hyslein, agos cyr i ffyn am yr y gyrna. Sw talaf, sw crew, cyrini, spinagi, mynagi, sy'n cranberries, cyr i garyma, cyr i cyni, agos gylor yla. Hanaet sy'r cynnar bia cymara nes gynna talaf, agos bi'n na cyr i'r lyg siarw gymau. Ha fi'n na cryn an ard a hyryd, thwyr am yr ihyd trit a gra, A bin cod vôr ac wán, sprúis, fárnag, silag, bai, crinn phobl agos nhaart ala da digilwm ainim o char arw. Mi cael vôr twyr ymar gai fyr ar fad ar hiw an chrycus ar gion, agos ahan chyn al crinn da wa lwet o gymantí. Bysyn yn naet am ainim o sra gwaed am adilig, nyr i byw crap môr da gyar hw gyn, Dag ymwys yn syna go digi wyn gyfyw, agos yn syn hem y sŵys lys na carn i môr y llawn a fi ogwyn lan hort yn ŵys. Chor ymwys mod y môr fwy iahan chyn dyn na carn i, agos chyngl ymwys mod ylyr las lawr, agos fi yw syn mae'r fwy stiwr bwyd y dosa a han gair. Nyr y fi wyn las dy am a drwy, hef ffer y wain ogwyn yn y chodiart ar y gair. Lan ystiwrw sys tîw o'ch rhaid. Dim y chi sy'n har y trach dy hyci, mae'r fawr sydyn dda gwy wartan. Ygys dyrym sy'n latsa, gyr byd fi'n warc i arth chontr dau. Nw dda di gybon crwyn, na rydyr byd a hort yn y casan, i anu gilydd y dda'n tew o wari. Lywg ys am ei sgarw o byn y wysyn, ygys yn y gold yn nwbwr sio, ygys ys am ei ffer y mariw lan y lyn, A bwy a hasta i a dian o djerigw crawyr riaw ar amhain da ad o roma yn y cian. Dibyn mae'r lyn sieser yn ei sieser sy'n ei tîr na. Agos mae fi nwbwy crwy contra ta hen, fi syl nia wyr hyg ylwyr o gwyn. Fi cabain vreach ag lan o gwyn, agos niart awr tynyw. Fi sgai hi fi o gwyn. O'r wyd fi yn chyd diafrio na go, cor hei gri ho gwyn ar sgarer byw. Nyr arwyn mae'n brysio mai erigyd, agos wyl mae'n dyr moni y gart, chor mae'n hyd comrad i mysig o dos yn da lôn bai, agos rwyrt yn y sile chan ar tifo. Fi siap o môr yn syni col ar tradala dy hyd ferica, a wyl mae'n dahan siort fwy ie dy mi wa iawel ar un. Dyr am sefyr i gart y fi sy'n wytio ar o'n siap o so acw, agos fi storys wôr ac o halag as o was, rych y fali, o fel y Yukon o Klondike. Fi bod i môra cyffasta a dogo chi dahan siort solar ti ym mhas America ymtw. Agos yw ha bia hacht mlyan go dyrna sa tapasyn na ma cha yawal art. Uwer sa vlyan a hen si chan o tapo pa hawin y gorni agos fi vlyst y môr dan ta malon dan rydy lig fi le chanathogwm. Dor di un caffi, bia canu hi agos fiol canu hi, plwyr, póneri agus barilis ge bheithe. Chodíon thys ge bheithe lein nor hegion fuart mellina sa yevidio. Siamai dynia chodis an deon nor a bhín fuart cwcia bi lo, hart timpilir, agus a bagorta, agus a chúi agus a nuia adag araha, a brúr a chrúi. Da gynia tordwig far a chapa, yílun ar a hon agus hen a wala. Ní lúia a hen na bhím na maddi agus a car sliawn mu yei, agus onlan a medjam a dordam a lo. Daag ti an lón a ligis tíga daris a gwyn, gan pín gan bon. Credio mas an hen, gan mi werigad maig far a chapar a hon. Ná mar a lúa mai chan a hen, bí an bí a dúris cymse. A har a bánar bí a gwynne ar a lúa, da vrígar o erigad a gwynne wirim oil, mar a bó grauar mónu. Ba hamanin ka dien lúa ha verim a se rudar bí, adas a vetsal a fael. Agus la lín ama, ba vagnar o la fael san aetsin, ag a tír on tóriga. Bí na mrae hen la canartan. Dúrt far sever a wain, gudur a cha a maahan hen dór, da anir in tart, da bósa chi ar vel manye. Dú chi ga bósu, agus tóshu o maahan tór. A har fós chi e an a yeish an a zile. Bí mrae dósan harav a glik. Ba waila fa nalan is a lua a ve aku a goni.
1: Sina na tókas mut in leo rohamor a tíl gan tachtan cha, ba áshnish an útir agus an shkeli Mickey McGowan as clochinila kund e gunung all, a rugu an ochtig shaska kuig agus a wasa an idea karaka hocht. Tuk mut ir aish ag leo ag a tra kien an tachtan cha hagin. Sianu gal chore vimon na lehudachta.
2: Bí Evelyn de Wiley se chur a chlár focail ar a chola dála chéile agus chríolú an chlár sin hana.
3: Aim sig áit lán cultúr airachta agus sprí tailig in Ard Museum na Héireann Pór Cúrlig i Ghun de Mhuíó. Téigh siar sna blianta le bailiúchán náisiúnta héal na tuatha. Bhí ag achtríocht trí tríocha acra de Ghairdíní agus Baran Pórca Ildata. Teig ag rohiocht ar an glas valach agus ligd an apáistí a bheith in a dasgéilethe chuile. É sin agus tuilla ag an Ard Museum na Héireann Pór Cúrlig. Tá cead isteach saor in aisce. Feag museum.ie
4: RTE ag tacú leis na halíona.
5: Tán saoire tacú, am íontach le tainamh amháin sa áilecht na tíre, ach le sin gabhann freagracht. Din an bruscar agus sáilú ag madraí díobháil gan í a rúlra, agus litin siad idir frádana, fádcana agus thrána. Bímid ile híos leis, agus déithása bheith híos le fionnáil freisin. Dúna míis ar gion ar son na héirin, mar sin ná cá brúscar wet. Gwánsos ní a dhuádra. Dúna míis a rudcart. Cuimhne, chur sa bhúscar brúscara nú bed leat a bhála. Teachtracht ó Rialtas na héirin.
6: Bhí an áir le tá muthiste don todhchaí ag chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do todhchaí. Agus tú a ghiicisteach sa scéim, maiteoilim do ostóir do ranaíochtaíocht agus déanann an stát ranaíochtaíocht freisin. Tá sé ag méadú Hanna Féin agus níos mó ná 600 milliún euro sáháilt ag 800 míle ranfórtaí taobh istead a sé mhí. Leanúirt ag cosanta todhchaí, tá cumann níos fearr ar Hanna Féin. Follow them till it at myfuturefund.ie.

0: Fiona. Agus de cástif éile an erigal an an luiche go mé áthú lín na neamachtaí a bhélan bliana seo a léadú, mona mé níos mó daoine ar fáil le hamartaí agrú. Tan éilear an nád an is le cearrás a hín bliain agus íor siúil a an bhí lúnasa. Déir an cástif go mraithan siad go mór ar arinmhag de a bríthe Jonaha agus go bhfuil siad a gláric daoine le codiúla agus freagrat a lácú as amachtaí agrú. Déir siad go mbeidh siad ag teart le chéile go lua le féile na bliana seo a phlé. Sla sin sin a bhil an tuaisceart.
1: An éim si mé sé cáalaach san níir tuaisceart agus a lá tíre le báiste héidir am agus cóhrán. An teochtta saoirde idir cúdégus fihí céir céim sa deisceart. An ocht mé sé cáalaach báiste héidir agus cóhrán a go gála agus a gannacht agus bei sé tiir an gaá tiile an tocht idir híine agus cúdé céim agus tu de éis cuiildíir a chéitsa a chárach agus a Thomas le hí chuteile go chlá agus línach.
2: Check mae'n wyco'n tygu gynnu mewn glan cat yn siarad, nad y siatau tyg cwnnau'n llawr, nad y cwdeg yn lymiach, dael y lymiach yn fyrnys yn oed i gwy ein chwl i'n oan, a chys carwch y siat dwmwyd, o'ch siar ond ymwyd, ond ymwyd deg, ag o'ch hwnnau'n llawr ffyrs y sgwr, Mark McRory, y sgwr cyn ymwch chi'n sesiwn, iach mwyd ei'n sgwr, y siat yn siarad, ei Tony O'Callaghan, y sif wyt i chi'n ffordd i'n eich, o Tony O'Callaghan yn sasdon, tig i'n atrwb, a'n tofod y hwmwys, na roed y lymiach yn yr holl sgwr, chwrdd i'n cwpl sgwr mirwtych agos cwpl sgwr ysbwyd o'r diwbl o brin, a dan cwndech lawrch yn gîm.
3: Dan ydw, ac dan ced den omyd yn sy'n fi lymiach go homlan yn ochtar, ac ta cwpl sgwr ffaita o hyn ag yn glor agos i'r harnash leis yn sy'n hyn eisiau go.
2: Ta da hi rydw tac i chan parker go lymiach yn o'r dahr o dyrwyr fan agos Dermot Stritch agos Cian O'Galvan tac i stec o chrwch o'r gleire go hwnnech lawrch yma ac ffos yn Iacobwyd Iacobwyd Cian O'Lynch yn tach staff fecym o'r Tama Maurice a ffordd fi rei tuc o sesach yn parker agos leid nach mwyd Cian O'Lynch law nach lyfis yn rog gyrtw tan na hysgys e fi cyrraes o agos mae'n cynti ni'n trai law nach lyfis lot tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n tuc o'n
3: tuc o'n tuc o'n tuc o'n nu better nor higshay gravin bontosh shin get orange been shed docker imrori shin eskin because the road to here does at the fair the shot ahru ella and cho for in the knee the tom marisa talk to shot
2: yeah aaron o'gillon fog up the himmer marin you should look at canish good moon angus chance ni moves to gate that get angus for the story we shall mal arin to print and yet shashin on so as angus near road road the pub in the fro fair to perform the night Ach, tá ráchúr in idir na fóinne. Cuig a hían, fihinlí, caitir a glod. Cundain chlár fós chan cín. Nád a hóchtig, le nád a séd. Cianch a bulta, ge éver o cúlig an. Stahadro sé na dó lach níl, níl cundain chlár fóin. Sélib fyrsa ta gaila. Pukí sú zig Dana Maurice, dhar tam, a fort dimmer, a gundar leis a. Cúlt a chin, a cundain chlár, a mucha dan skóra. Amshú, fóta, a tónio, a nursa, a gnil o fari. Bloc a lín, tach dinta. A pisa sí, Stahadro Mark McRory. A hí pukí sú zig bar dan ash. Tech a sheer fall a Kailohe. Kailohe, gear, a horchon cín, clinch a cian glote. Tich a shat, mach fall a Tama Maurice. Tom Marisa him love a clay tourship for the pusty in shataki on park vanish had a come on zekiger wulcha agus is kora shen nacho check green agus the conch and imi mu no the hot another shade the pokma toki skippy a connechlo shenton cho they get him a hook couldn't check on gogamasta for the german stretch german stretch free hole and shatter titi martelov a german stretch and clock titi up come on agus pucks here a connechlo went to tyler watch the raw on the fair lumni Tangwell is a shitter at a tala, is she titty Mahaslova, a German stretch gun down the oar, Adam English Taincha, Anna Hargan Tala, is character for the great tour for Dorgip, Tangwell Dinta, Egg Fair Lumney, except Gareth McNabb, the Iranian Conscient. Gaire de Higgerty Gmishgal, agus is puck serious on the Zee, Shanta Connor Floor, agus the Ishtaf of Lenta, Connor Floor, Bishop de Fillet, Willie Clancy, is a Tatanchin, Tatanchin, Tatanchin, Ah, Tasha de Sul, Gamay, the Homolina, and Taxina. Agus chuireach sé seo trí cín atrabríis cín olinn agus a roiar cainéir ag aineir a scóla mhór tá híomh na bheith deisio agus híomh na bheith cléirin ach ní mór go tíobh suasta sé dhéanach an éanad a thomas ní córa maithe sin tholaga mar sé tucaí chan páirce hééis go bhúlsead hééis dar a dúna bhain bhaint chun fáca lán na páirce
3: Yeah, no, ní dólam sa gúl sé i gart beidir gúl John Kiley ar áleis hén nach gúl an éigin dál aon go fóla né a hárt is trachach dumsa bheach sé tugas trachach gom ar a laid le festin cunas gan aeroig leis agus feto náun farana dela chur is trachach dom a rodeig a depina
2: Yeah, shock game fóta bach mar wúrin vana mar a vín ní dig séidig a chlórens gón pu fóta ag Sean Arrin tinta gata gata gata gata gata gata gata gata gata gata gata gata gata gata gata gata gata gata gata gata gata gata gata Oh, chat a hole the chick on the floor. Oh, they're going in the home. Oh, flick on it. Oh, okay, get you. Push it.

An oscail chuildíir a steach bhí háilte a líróid talir a taobhlíine agus tá sé de tíochtar an ansaí teríis mar bhain eile fiona na céil nú na teach bhar le lindiníáine sa tan líróid le trí sa deod a taobhlíine steach a teo sa gúine chu bhar le sinnéad ní chaifeacaí gal taobh amháin I gal taobh eile tá an líróid fós aici mácha teríis chu bhar le hana ní rúpaí ar a líróid bail an hana in cáin teo steach chu bhar le Clóid in Íchán, an bhean mór gom tátach a stéir imel a cerdaga, tá sead istin seo, ífa ní cerach tígar chan cíd, tá líróid i preab istin seo, agus tá cic sír, fóteig bú jó istin sin, ach bhí contar tera gán sin, agus fú iere lísa ní chafracu, i fálin cic sír istin sin, agus ní chercam a chan stró, ar bú jó skór am siú, a seo dírach mach o skór na bostaí, agus cata caiti trínu medig, agus cerach a sacin caiti ní tros a gaidle, agus sianz, Er scóra seo ag lísa ní chafracu mar dar mé dhéanú fealhara in stintrin agus tá seansacha an bhearna a bhaidir go dtí aon cholín amháin bailte go hard, bailte go chréin agus bailte thar a teasta na trin ag lísa ní chafracu agus ní ránach aon cholín amháin inis gaillin náidí trí mo jó náidí dó in seo is stádaí bhíor le dúam agus chéad dúm a déag bailíra glog I dhéaróid ar fi réir ag lia ní alrún bailin sin cáin seo máchas dhéon na tí bhíra ba fada le hana ní nuan a chéad dhéaróid siarad seo chafad le séra ní lintsí Sera ní lintsí, mácha teach a fhata le, siobhan ní go bhiolad, nuna teach a fhata le, brónan ní chuín, sera dhéona tí bhíne, a fhata le, elindi puir, mácha dhéona tí bhíne, a fhata le, Katie Camus, nuna teáríis, a fhata le, Olivia ní go bhiolad, leisig, Nicolini Gaward, a tortu líroid le, mácha dhéo lár parca, nuna teach, a fhata le, Kate ní Cleivín, er líroid, Ben Wella Clarda Gailve, Gulchan Cain, Paslava, Nona Chach, of Adla Avin Yinuan, El Dinaga, W.S. Keele, Shira Chadish, of Adla Kate Ni Cleivin, Eril Yerod, Kate Ni Cleivin, Kortu Kona, Ibrano Himplara, Bolinchin Yerod, Seriz on the Tibina, and to which he fought take Ben Wakalin, Ellen Dupuir, Stack and Chuck of Adla Bow, World of Trak, Scar, Shni, Katie Kamush, Eresha Golivi, Nirovilla, Olivia, Garshi, Sidro, Horn, Score, Lecha, Edwem, Tashif also Gulchan Cain, Tal Yerod, Shira Chadish, Chafadda le Katie Camus, gael mach a dro lín a leal ar chafadda le níf ní chafiola. Nú na tra chafadda le sinni hana ní nuan. Sianz a sgóra, gael mach a'n chadda rís. Ys te a chadda rís wadda le. Sianz a sgóra, y tra gahar gacrein. A níf ní chafiola. A chyrra chan sir gahar gacrein ys te a chadda tsestan. O bair fórin na olin ní chan wai gale. Agus níf ní chafiola ys siolin chan sir gahar gacrein ys te Heret Sestan agus Gaili, Balichin Cíni Tra, Lea Gá Chúlín. Arno i fi, Comor Specialta, yn tra y stod i fi ar le dŵa, mynd i'w nyr ysgacw lŵre, i'r Peledor na Gaili, Mick Rinnells, agus ta coch, noch ddi yn nhw mas yn tra y stod i fi ar le bennoch teile. Smos yn talio roi dynis eg Gaili agus eg Nicolini Gawards, dech yn tra chof adale Katie Cleivín ar y liroed, Katie Cleivín y Cricion tra, mach yn dylna teidine, chof adale Olivia ni gofiola, i gael agol tîbw o'n i gael tîb ele, mach yn tra rys, chof adale Katie Cleivín, sier hyn tra rys, chof adale Ellen Dupuir, mach yn tra rys, bwyr o'n ele, chof adale Nif ni gofiola, pas lofa, sier y tra, chof adale Hanna ni nuan, sier nhw medig agos fi gysacant, Katie ni tra sy'n gael e, agos gael e tiachtar nhw'n sier ys, Hanna ni nuan, pas lofa, nhw'n na tra, chof adale Evin ni nuan, gael e, chans a sgorac, stiach yn tra, chof adale Lian ni chuan, mach fadle Hanna ni nuan, nhw'n na rys, chof adale Roshi ni Linnard, chans a sgorac, Roshi ni Linnard, y bolon chan tra stiach, a ta si chwyd ni stiwyl, a liroed bali mach a dron y tîm lina, agos y bint, cic carach gwg a gael eisiau, hangos eisiau le hen yn i rwypwy, agos ys cic carach gwg a fes ond y tra, go gael eisiau, agos roch i'n i linnard, chorff yna, ffal ffyr eir yn cantra hwgel, ys minic le cic yn i wad o mach o'n gwl, y siol y stech ar y treston, agos ta siens, sgôr gaf mi ti'n tra, agos Tuxigar tan cartre Pantigarac, stech fad le Lian ni chuan i gael tîf ele, bolin sy'n cartre sier yn ish, gael fad le Evin ni nuan, mach a tair ish, wadu an lele, gael fad le Nicola Nicky Ward, ta gael y tichter yn ansi tair ish, wadu an lele, chans a sgôr ac i stech le Elin di Pwyr, mach a tair ish, wadu an lele, gael fad le Shani Nicola Nicky Ward, e gael Evin ni chofiol, pas lofa, mach a tair, gael fad le Hanna ni nuan, erid i roed Hanna ni nuan, pas lofa, shir a tair ish, wadu an lele, gael fad le Evin ni nuan, agos
Gael bogan an líróid in nún san áil, sarsnair, agus a stechna ó le bhí ní go bhíolinsa, bú sin an scór am siú